0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Ústa mala z medu, hujejeje. Nerobila vedu, hujejeje. Z nezrelého bosku, z bosku pri kiosku, hujejeje. Pre tú devu Evu, hujejeje.

stál som so slňom tam pod jabloňou, mám to rád. V zátiši stromov mám som tam možno dlhšie stáť, tam na zástavke autobusu, hádame, chcela aspoň pusu, mám čo.